0: Slyšeli jste operní oratorium o prologu a třech dějstvích Representazione di anima e di corpo, zobrazení či představení duše a těla od Emilia de Cavalieriho. Zpívali Marco Beasley, tenor, čas a tělo, Johannete Zomme, soprán, jako duše, Jan von Elsake, tenor, rozum, Stephen McLeod, basbariton, rada a svět, Dominic Wyss, tenor, a Nicolas Achte, to byli zábavní společníci, dále Nuria Rial, soprán, anděl strážný, Beatrice Mayo Philip, mezzosoprán, nevěstka a vokalisté souboru L'Arpeggiata. Hrála instrumentální sekce souboru L'Arpeggiata, řídila Kristýna Pluha.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Program stanice pokračuje hudbou Josefa Haydna. Bude to smyčcový kvartet H-moll opus 33 číslo 1 podle Hobokenova katalogu oddíl 3 číslo 37. Šestici smyčcových kvartetů opus 33 psal Haydn v létě a na podzim roku 1781 pro vídeňského vydavatele Artaria. Tato sada má několik přezdívek, z nich nejběžnější je ruské kvartety, protože Haydn je věnoval ruskému velkoknížeti Pavlovi II. Možná, že všechny měly premiéru na Božího dvánoční roku 1781 ve vídeňském bytě vévodovy manželky, velkokněžny Marie Fjodorovny. Haydnův smyčcový kvartet H-moll opus 33 číslo 1 hraje kvarteto Chiaroscuro v překladu Šerosvit ve složení Alina Ibragimova a Pablo Hernán Benedí, housle, Emilie Hernlund, viola, a Claire Tyrion, violončelo. Kvartet, založený v roce 2005, hraje hudbu klasického a raně romantického období na střevové struny a historické smyčce.

To byl smyčcový kvartet H-moll opus 33 číslo 1 Josefa Haydna. Podle Hobokena oddíl 3 číslo 37. Hrálo kvarteto Chiaroscuro, Šerosvit. A následuje koncert pro varhany a orchestr A-dur od Georga Friedricha Händla v jeho katalogu číslo 296. Hrají Simon Preston, varhany a The English Concert, tedy anglický koncert, řídí Trevor Pinnock.

Simon Preston, varhany a The English Concert řídil Trevor Pinnock, hráli koncert pro varhany a orchestr A-dur od Georga Friedricha Händla, číslo 296 v katalogu jeho skladeb.

Dnešní díl speciálu Staré hudby od Claudia Kludvigovi uzavře Capriccio pro klavír e-moll opus 47 číslo 1 od Mucia Clementiho. Na dobové pianoforte hraje Edoardo Torbianelli.

To bylo Capriccio pro klavír e-moll opus 47 číslo 1 od Mucia Clementiho. Na dobové pianoforte hrál Eduardo Torbianelli. Speciálem staré hudby od Claudia Kludvigovi vás provázel Rafael Brom.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Drazí posluchači, vítám vás u druhého dílu Dakápa věnovaného hudebním převlekům, tedy skladbám, které vzniknou...
2: Moment, jestli mohu, Lukáši, tak já do toho vstoupím. Já vám chci položit jednu otázku.
1: Ano, promiňte, ano.
2: A totiž otázku trochu záludnou, profesionální. Co myslíte, když se píše finální věta symfonie, může být základním tématem této symfonie, této věty symfonie, lidová písnička nebo nějaký popěvek?
1: No tak v zásadě to žádným pravidlům neodporuje. Pravda je, že symfonie, tam se očekává, že to bude trochu závažnější forma, na druhou stranu v té poslední větě už bývá trochu volněji, tak asi proč ne, a vy máte určitě řadu příkladů.
2: Ano, a já mám zrovna na mysli londýnskou symfonii Josefa Haydna, tu D-dur, kde finální rondo má za myšlenku, ta hlavní myšlenku, tu lidovou českou písničku, ten Obkročák.

Zalistujme v paměti a vzpomeňme si, že v jedné velké symfonii se finální věta rozroste až do kantáty, jejímž podkladem je závažné filozofické poslání. A přitom základním tématem této věty je vlastně písnička, jakýsi popěvek. A my si teď poslechneme, jak zní ve své definitivní podobě, tedy jak jej skladatel exponuje v úvodu té finální věty.

Toto je podoba, kterou užil Ludvík van Beethoven v roce 1822. Zalistujme opět v paměti a vzpomeňme, kdy a jak užil skladatel tuto melodii prvně.

0: Dietrich Fischer-Dieskau zpíval Beethovenovu píseň Seufzer eines Ungeliebten, což bychom asi přeložili povzdech nemilovaného. Skladatel ji napsal v roce 1794 a jde vlastně o druhý díl písně, komponované na dva texty, které si Beethoven upravil z básní tehdy oblíbeného německého lyrika Gottfrieda Augusta Bürgera.
1: Písnička byla skladba příležitostná a zapadla. Jenomže se s ní setkáme později znovu v jiné skladbě. Zalistujme tedy v paměti po třetí. V roce 1808 dokončí Beethoven svou pátou a šestou symfonii, scénickou hudbu k Egmontu, o rok dříve mši C-dur a ještě předtím čtvrtý klavírní koncert a objevuje se skladba zcela nezvyklého charakteru a formy. Fantazie pro solový klavír, sbor a orchestr. A opět se setkáváme s naším známým tématem.

0: Podle toho, co víme, psal Beethoven tuto partituru ve velkém spěchu, doslova poháněn jakousi představou, pro kterou neměl, ale jak později uslyšíme zcela zdánlivě, uspokojivé poetické vyjádření. Oslovil tedy svého literárně činného současníka Christofa Kufnera, který přizpůsobil jeden ze svých textů skladatelovým požadavkům. Fantazie má tři části. První tvoří velká klavírní kadence, řekněme sólový monolog, druhá část je 8 volných variací na ono známé téma a třetí přeroste do kantáty, v níž zpěvní hlasy přejímají a rozvíjejí toto téma, sólový klavír slouží k virtuózní ornamentice a celá věta pak graduje ve spontánní oslavě lásky a života. Premiéra této skladby, která je věnována, a to je zajímavost, bavorskému králi Maximiliánovi I., se konala na Beethovenově benefičním koncertě 22. prosince 1808 v divadle An der Wien. Na programu byl též Sanctus zemše C-dur, 5. a 6. symfonie a 4. klavírní koncert G-dur. Solový part Fantazie nebyl napsán, skladatel jej improvizoval a dopsal jej až teprve později pro vydání tiskem. O Beethovenově improvizaci se zachovala některá dobová svědectví, podle nichž bylo obecenstvo vždy jeho hrou ohromeno. Karel Černý napsal:
1: kromě krásy a původnosti myšlenek měla jeho hra cosi neobyčejného ve výrazu.
0: A jiný současník píše:
1: kdo neslyšel Beethovena improvizovat, nezná celou hloubku a mohutnost jeho génia.
0: A ještě něco je na této skladbě víc než zajímavé. Vidina, kterou byl při kompozici Fantazie poháněn, je nesporně vidina, byť velice předčasná, ale přesto vidina finální věty 9. symfonie. Podívejme se alespoň stručně na několik analogických frází, myšlenkově společných oběma partiturám.
1: Ve Fantazii je například takovýto dialog klavíru s orchestrem.

0: Ten mohutný závěr, který jsme právě slyšeli, se ve velice blízké podobě objeví na jiném místě i ve fantazii. Ta se přibližuje závěrečné větě z deváté vedle jiných znaků, zejména v principu kompozičním. V obou se velmi silně uplatňuje variační práce.
1: Jiné srovnání bude také překvapivé. Poslechněme si tuto frázi z fantazie.

Ale pojďme k další části našeho srovnání. Ve fantazii přistupuje k sólovému klavíru a orchestru sbor. Cesta k deváté je zcela jasná.

Samozřejmě si musíme uvědomit, že mezi fantazií a devátou symfonií je časový interval 14 let. 45 opusových čísel, která znamenají například osmou symfonii, vrcholné klavírní sonáty, misu solemnis. Ale ta základní idea, touha oslavit radost ze všeho živého, radost ze síly k životu, toto slovo síla je pro Beethovena v textu fantazie velmi důležité, tedy jako myšlenka neustále krystalizuje, až pak v plné síle skutečně zazáří v deváté symfonii.

0: Je možné, že Beethoven jako básník, a Beethoven chtěl být básníkem, si snadněji přetvořil k obrazu svému text Kufnerův než Schillerův, kterého víme, že si vážil velice, možná více než samotného Goethe.
1: Finále Fantazie vyznívá opravdu velkou apoteózou.

Óda na radost, kterou Friedrich Schiller napsal už roku 1785 pro své přátele z lože svobodných zednářů, Beethovena provázela opravdu velmi dlouho a také dlouho dozrávala do podoby, kterou vrcholí poslání 9. symfonie.

A po tomto skutečně monumentálním závěru si udělejme malou rekapitulaci. Roku 1822 uvede Beethoven do finále své deváté symfonie toto téma.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Nabízí se srovnávat velikány Bacha a Händla, tím spíš, že se narodili ve stejném roce pár desítek kilometrů od sebe. A muzikologové také jejich tvorbě věnovali už hezkých pár desítek, spíš stovek knih a pojednání. Faktem je, že tou nejznámější zkratkou je to, že prakticky ve všech Händlových dílech najdeme jakousi jasnost, kterou u Bacha nalézáme méně často. No však také Händel byl velký cestovatel a jako houba nasával vše, s čím se setkal. Ať už to byla italská zpěvnost, nebo francouzská jemnost, či později anglická pompéznost. O německých kořenech netřeba hovořit. Nahlédněme teď do Händlova mohutného oratoria Samson, dokončeného krátce po Mesiášovi. I Samson byl obrovským Händlovým úspěchem a některé jeho části žijí na koncertních pódiích samostatně. Především tato. Let the Bride Seraphim, v níž se snoubí úchvatná sopránová koloratura s jasným zvukem trubky. V našem případě jsou tu sopranistka Suzanne Rydén a trumpetista Niklas Eklund za doprovodu London Baroque.

František Škroup nenapsal jen hudbu k české hymně, ale také krásné trio pro klarinet, klavír a cello, z něhož si teď poslechneme finále v podání souboru Trio Tones.

Jedním z nejznámějších světových skladatelů 20. století je Dmitrij Šostakovič. Jehož 15 symfonií považují odborníci za nejlepší díla po Mahlerovi. Jeho 15 smyčcových kvartetů je označováno za nejvýznamnější po Bartókovi. A významně přispěl i do oboru opery nebo klavíru. I Šostakovič vzdal hold Bachovi, když podobně jako barokní mistr zkomponoval po svém a velmi originálně 24 preludií a fug. Dvojice od každého z 12 tónů chromatické stupnice, jedna v dur a druhá v mol. Vznikly pod dojmem ze hry mladé pianistky Taťány Nikolajevové na jubilejních bachovských slavnostech v Lipsku v roce 1950. Toto je z onoho mohutného Šostakovičova opusu Preludium a fuga číslo 3 G-dur v nahrávce vynikajícího Vladimíra Aškenázyho.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klavíra orchestr číslo 20 D-moll a jeho první věta hraje Melvin Tan a zároveň řídí The London Classical Players.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: V březnu roku 1874 se v Prozatímním divadle v Praze konala slavná premiéra další z oper Bedřicha Smetany. Jeho komická opera o dvou dějstvích Dvě vdovy byla inspirovaná francouzskou konverzační a situační komedií. S rozechvěním očekával 50-letý kapelník Smetana reakci publika, v němž byla vedle ctitelů jeho hudby i řada jeho odpůrců. Poté, co se ten večer na jevišti dohrál příběh energické Karolíny a křehké tiché Anešky, sestřenic a vdov, z nichž prvá vládne pevnou rukou na statku a druhá svádí vnitřní boj o lásku milovaného Ladislava, strhly se obrovské ovace. Smetana, který sám dirigoval, byl dojat nadšeným přijetím díla. Tak třeba právě s představou tohoto slavného prvního provedení si teď poslechněme předehru k opeře Dvě vdovy. Symfonický orchestr Českého rozhlasu vede Jaroslav Kyzling.

Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu. Johann Josef Fuchs, Rondo pro 7 nástrojů, Concertus Musicus Wien řídí Nikolaus Arnoncourt.

D-dur, vaše tónina. Wolfgang Amadeus Mozart, árie Fiordi Ligi z prvního dějství opery Così fan tutte, zpívá Lucia Pop, mnichovský rozhlasový orchestr řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Symfonie číslo 45 Fis-moll Josefa Haydna je proslavená především finální větou, během níž hudebníci postupně odcházejí ze scény. Ale i první věta stojí za pozornost. Dílo vzniklo na podzim roku 1772 v Haydnově první vrcholné tvůrčí etapě, a to v období stylu Sturm und Drang, bouře a vzdor. Tohle německé myšlenkové preromantické hnutí v literatuře spojené s Goethem a Schillerem, kladoucí důraz na emocionalitu, se do hudby promítlo jakýmsi citelným neklidem a emočním vypětím. Typické jsou synkopy, tremola ve smyčcích, dynamické zvraty, melodické skoky i odvážnější harmonie. A to vše najdeme i u Haydna, dokonce hned od prvních taktů. Ukáže nám to Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. A nyní opět dotek staré hudby, jejímž autorem je vlámský mistr první půle 16. století, který ale posléze spojil svůj život s Benátkami a tamním slavným chrámem svatého Marka, kde byl jmenován kapelníkem. Adrian Willaert je tak označován za zakladatele benátského stylu. Méně kontrapunktického přediva, více zpěvných melodií, dvojzborová technika. Tak jsou charakterizovány Willaertovy kompozice. Jednu z nich, kancónu pro soprán a doprovod, nám zaspívá belgická mezzosopranistka Katelijn van Lethem z členy souboru Romanesque.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. V roce 1971 zemřel v New Yorku ve věku 88 let v Rusku narozený, pak francouzský a nakonec americký občan Igor Stravinsky. Skladatel, kterého časopis Time zařadil mezi 100 nejvlivnějších osobností 20. století. Svou tvorbou vzbudil řadu kontroverzí, šokoval novátorstvím, posunováním hranic, jakýmsi divokým smutkem. Sám sebe označoval za vynálezce hudby a dnes je řazen mezi největší skladatele minulého století. My se ve Stravinského tvorbě vrátíme na počátek jeho neoklasického období do roku 1920, kdy měl v Paříži premiéru balet Pulcinella na objednávku Sergeje Ďagileva a pro zajímavost v kulisách Pabla Picassa. Sám skladatel prohlásil, Pulcinella bylo moje objevení minulosti. Ano, Pulcinella je postava komedie dell'arte, mladík, kterého chtějí všechny dívky, což se nelíbí jejich nápadníkům, a poté, co se vše jaksi zamotá, zase vše dobře dopadne. Příběh z 18. století prý už kdysi zhudebnil i Pergolesi. My si ale poslechneme finále Stravinského baletu, respektive stejnojmenné svity Pulcinella. Hraje Orpheus Chamber Orchestra.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Španělská píseň Růže prokvétá v máji je ze 17. století. Hraje muzika poetika.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Mimořádně ceněný byl Ital Antonio Vivaldi už za svého života. Jako výtečný houslista, úspěšný pedagog v benátském dívčím sirotčinci Ospedale, který díky němu také záhy proslul uměním svých schovanek, a samozřejmě jako skladatel, autor 800 děl, z nichž 500 jsou koncerty pro nejrůznější nástroje a nástrojové kombinace. Čtveroročních dob patří k nejznámějším koncertům do dneška. A my si teď poslechneme první větu prvního koncertu, tedy Jara, jehož úvodní sonet mluví o spícím pasáčkovi kos po boku se svým věrným psem. Hrají německá houslistka Anne-Sophie Mutter a trondheimští solisté.

0: Etida je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy po hmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, co by virtuózní kus provozovaný před publikem.
1: Neuvěřitelně lehce prý Chopin ovládal klaviaturu. Jeho hra byla charakterizována jemností a poetičností. Ostatně taková prý byla celá jeho osobnost. A oné rafinované jemnosti si teď můžeme užít i ve hře vynikajícího italského klavíristy Mauricia Polliniho v Chopinově etídě číslo 12 C-moll z cyklu 12 etíd.

Jan Václav Hugovo Říšek, mše B-dur a část Benediktus. Pražský komorní sbor a virtuozity Praha řídí Václav Neumann.

Johann Josef Fuchs, Aleluja z moteta Plaudite sonat tuba, pro tenor, trubku, smyčce a basso continuo. Zpívá Juan Diego Flores, řídí Michel Mariotti.

Hvězdná portugalská klavíristka Maria João Pires patří k nejuznávanějším interpretkám mozartovského klavírního repertoáru, za něž byla také několikrát oceněna. Ale skvěle hraje i romantické mistry. Takto například známou arabesku C-dur Roberta Schumana.

0: Schumannovu arabesku C-dur hrála Maria João Pires. Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Německý romantický mistr Felix Mendelssohn Bartholdy se dožil pouhých 38 let, ale stihl zkomponovat pozoruhodných asi 320 děl a vedle toho, mimo jiné, otevřel cestu k recepci v té době ještě pozapomenutého Johanna Sebastiana Bacha, když v Berlíně provedl jeho Matoušovy pašie. My si z Mendelssohnova odkazu poslechneme fugu, první část ze symfonie pro smyčcový orchestr G-moll. Mimochodem, je z cyklu 12 symfonií pro smyčce, které Mendelssohn složil mezi svým 12. a 14. rokem. New Symfonieta Amsterdam řídí Lev Markis.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Jednou z nejslavnějších skladeb známého amerického autora 20. století Samuela Barbera je jeho působivé Adagio pro smyčce z roku 1938. Hluboce kontemplativní a jakoby melancholický nádech díla, narůstající zvuk ke gradaci a následnému stišení, impresivní harmonizace, to vše z něj dělá nejhranější Barberovu partituru. A snad proto se skladatel v roce 1967 rozhodl dát Adagiu i vokální podobu. Přepracoval Adagio do Agnus Dei, zpěvu Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. A výsledek je opět imponující. Poslechněte si v podání Pražského filharmonického sboru, vedeného Pavlem Kýnem.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Franz Berwald, švédský skladatel, který nikdy neslyšel žádnou ze svých symfonií naživo, protože ve Švédsku v jeho době nebyl orchestr, který by je byl schopen zahrát. A symfonie číslo 4, třetí věta, tedy skerco. Göteborské symfoniky řídí Neeme Järvi.

A nyní hudba sakrální nebo duchovní, chcete-li, moteto pro smíšený sbor a kapela bez doprovodu, které zhudebňuje slova Tu es Petrus. Pronesl je Kristus k svatému Petrovi. Ty jsi Petr, to je skála, a na té skále já zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Tak se stal apoštol Petr prvním papežem. A takto ta Kristova slova úchvatně svým ryzím, polyfoním, kontrapunktickým uměním zhudebnil italský mistr 16. století Giovanni Pierluigi da Palestrina. Zpívá sbor Westminsterské katedrály, který vede Simon Preston.

Modulace je plynulá změna tóniny, tak říkajíc za chodu. Skladba se otevře, dejme tomu v C-dur, po několika taktech začne modulovat a pokračuje třeba v F-dur. Většinou se nakonec pomocí dalších modulací vrátí do původní tóniny. Kdyby hudba nemodulovala, začala by být po chvíli stereotypní, statická. Modulace se používá jako prostředek hudebního pohybu, vývoje, harmonického klidu, střídaného napětím. Johann Sebastian Bach, Symphonia z kantáty Wir danken dir Gott, hraje Academia Byzantiana, řídí Ottavio Dantone.

Jak řekl kdysi svým posluchačům na Pražské konzervatoři Antonín Dvořák, Mozart je sluníčko. A tak věříme, že Mozartova hudba vždy potěší i vás. Teď to bude Rondo, třetí věta třetího koncertu pro lesní roh a orchestr, který Mozart napsal v 80. letech 18. století ve Vídni pro výtečného hornistu Josefa Lloyd Gebba. Mimochodem, pokud se vám téma Ronda bude zdát povědomé, vězte, že je to reminiscence rondového tématu z Mozartova 22. klavírního koncertu z téže doby. Nám hrají waldhornista Petr Miloš a muzicí de Praga.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Americký průkopník minimalismu Philip Glass napsal své Metamorfózy pod vlivem Kafkovy proměny. Kateřina Englichová je hraje na harfu, aniž by došlo k jakémukoliv zásahu do původní klavírní podoby díla.

Henry Purcell, árie Génia ze třetího dějství opery King Arthur. Zpívá Maurice Bevan, hraje The King Music, řídí Alfred Deller.

Dlouho přemlouval berlínský nakladatel Zimrock Antonína Dvořáka, aby po fenomenálním úspěchu Slovanských tanců zkomponoval druhou řadu. Po 8 letech Dvořák svolil a během jediného měsíce roku 1886 napsal dalších 8 tanců. Jakoby ještě více rozevřel vějíř nálad jednotlivých tanců. Je zde hluboká melancholie, jiskrné veselí a opět jde o dílo nespochybnitelného génia. A to v obou verzích, orchestrální i klavírní, čtyřruční. Z ní teď vybereme finální tanec série, sousedskou, ovšem vysoce stylizovanou, uměleckou, zkrátka dvořákovskou sousedskou. Slovanský tanec číslo 16 a zdur Marián Lapšanský, Peter Topercer.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Leonard Bernstein, Chichesterské žalmy, druhá věta. Bernemutský symfonický orchestr a sbor řídí Marin Alsopová.

Romantik Charles Gounod se proslavil operou Faust a duchovní skladbou Ave Maria postavenou na harmonickém základu Bachova preludia C-dur z temperovaného klavíru. Jeho hudba je jemná, melodicky nápaditá, svěží a lyrická, jak po pomalém úvodu uslyšíme v první větě jeho malé symfonie pro 9 dechových nástrojů. Hraje soubor Münchner Bläser Akademie.

Kadence je část koncertantní skladby, kdy se orchestr odmlčí a solista hraje poměrně dlouhou dobu sám. V kadenci se vrací k hlavním tématům skladby a virtuózně je rozvíjí. Původně byly kadence improvizované solistou. Pokud se nezachoval jejich zápis, dokomponovali je dodatečně jiní skladatelé. Třeba Smetana napsal kadenci k Beethovenovu třetímu klavírnímu koncertu. O Sergeji Rachmaninovovi se tvrdí, že neposunul hudební vývoj ani o píď kupředu. Možná z hudebně vědeckého pohledu, ale posluchačsky jsou jeho skladby jedna velká radost a pro klavíristy obrovská výzva. Sergej Rachmaninov, klavírní koncert číslo 1 a jeho třetí věta. Hraje Lukáš Vondráček, FOK řídí Tomáš Brauner.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí přátelé, tři slovanské rapsodie Antonína Dvořáka slýcháme v cyklu poměrně zřídka. Bohuslav Vítek vás tedy zve k jejich poslechu a těší se s vámi na provedení v nastudování České filharmonie. U jejího pultu ve studiu stanul muž, který nebýval častým hostem tohoto orchestru a byli jsme zvyklí vídat ho spíše v operních divadlech. Bohumil Gregor však byl pozván, aby právě s Českou filharmonií natočil významné Dvořákovy orchestrální skladby. Tři slovanské rapsodie jsou součástí tohoto velkého a úctyhodného projektu. Slovanské rapsodie Antonína Dvořáka jsou jakýmisi rozsáhlejšími orchestrálními protějšky populárnějších slovanských tanců. Jedná se o tyto skladby. O slovanskou rapsodii číslo 1 D-dur, číslo 2 G-mol a číslo 3 Asdur. Mimochodem ta začíná stejně jako Smetanu Vyšehrad, solovou harfou. Česká filharmonie a Bohumil Gregor.

0: Tři slovanské rapsodie Antonína Dvořáka, číslo 1 D-dur, číslo 2 G-mol a číslo 3 Asdur, opus 45, hrála Česká filharmonie. Provedení řídil Bohumil Gregor.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jadrný symfonický zvuk spíše v populárnějším ladění vystřídá nyní zvuk mnohem komornější s výrazem závažnějším. Říkává se, že vrcholem Beethovenovy tvorby je 9. symfonie či Missa Solemnis. Často se ale zapomíná na jeho vrcholné smyčcové kvartety, kterými se skladatel už ocitl jakoby v jiném, modernějším světě. Nemáme na mysli jenom hudební řeč, ale i netradiční hudební formu. Jeden z těchto kvartetů, kvartet číslo 14, cis-mol, Beethovenovo dílo 131, mimochodem zmíněná 9. má opus 125, je například zajímavý i tím, že je 7-větý. Jeho interpretace je velmi náročná. Proto nás velmi těší, když se obtížných partů s úspěchem zhostí naše soubory. My nyní toto dílo, Beethovenův smyčcový kvartet cis-mol, uslyšíme v podání Vihanova kvarteta. Podotkněme ještě, že toto sdružení natočilo celý Beethovenovský komplet.

Vihanovo kvarteto mistrovsky provedlo Smyšcový kvartet číslo 14 cis mol, dílo 131 Ludvíga van Beethovena.

Konečně přichází na řadu i hudba vokální a podotýkám, že bude velmi působivá. Bohuslav Martinů, jak známo, zkomponoval na text Miloslava Bureše komorní kantátu Otvírání studánek. Už méně se ví, že po ní následovaly podobné kantáty ještě tři a řekněme rovnou, že se ocitají zcela neprávem ve stínu studánek. My nyní uslyšíme poslední z nich, kantátu Mikeš z hor, vyprávějící alegorický poetický příběh o kozlíkovi žijícím nitru Vysočiny v kraji, který oba tvůrci milovali a nechávali se jim po celý svůj život inspirovat. Mimochodem, poslouchejte pozorně, v jednom místě Mikeše se ozve téma domova, důvěrně známé právě ze studánek. Zpívají Milada Čejková, soprán, Vladimír Doležal, tenor a Kchýnův smíšený sbor, sbormistr Pavel Kchýn. Hrají Petr Messierer, housle, Jan Kvapil, housle, Jan Talich, viola a Stanislav Boguňa, klavír. Bohuslav Martinů, Mikeš z hor, komorní kantáta na text Miloslava Bureše.

0: To byla komorní kantáta Bohuslava Martinů na text Miloslava Bureše Mikeš z hor. Zpívali Milada Čejková, soprán, Vladimír Doležal, tenor a Chýnův smíšený sbor, sbormistr Pavel Chýn. Hráli Petr Messierer a Jan Kvapil, housle, Jan Talich, viola a Stanislav Bogunia, klavír.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Následující nahrávka, jež nás nyní čeká, je velmi zajímavá. V prvé řadě jde o základní dílo světové houslové literatury, jedno z největších. O houslový koncert D-dur Ludwiga van Beethovena. Přední německá houslistka Anne-Sophie Mutterová jej poprvé natočila kdysi na počátku své hvězdné světové dráhy. Po letech s ním přijela na Pražské jaro, kde nás nadchla novým a osobitým pojetím. Důvěrně známý part osvobodila od pózy a zaběhlých interpretačních tradic a obdařila jej novým zajímavým výrazem, nabitým nevídanou muzikalitou, ale především svým vlastním názorem, který slavné Beethovenovo dílo představil jakoby znovu zrozené, aniž by došlo k jakémukoliv zpronevěření se vůči původnímu notovému záznamu. Naštěstí Anne-Sophie Mutterová toto Beethovenovo dílo natočila na CD a já vám, milí přátelé, tuto nahrávku nyní nabízím. Ludwig van Beethoven, koncert pro housle a orchestr D-dur, díl 61. Hraje Anne-Sophie Mutterová. New Yorkskou filharmonii řídí Kurt Mazur.

0: Anne-Sophie Mutterová a New Yorkská filharmonie přednesli koncert pro housle a orchestr D-dur opus 61 Ludwiga van Beethovena. Provedení řídil někdejší šéf-dirigent tohoto orchestru Kurt Mazur.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Od mikrofonu vás srdečně zdraví Bohuslav Vítek. Nyní nás čeká půvabná svita pro dechové nástroje francouzského skladatele Daria Mioda, krb krále Reného. 7 různých nálad, každá s určitým obsahem, týkajícím se života kruhu znešených i lidových, nás uvádí do prostředí malebné Provence, kde v 15. století žil oblíbený vladař král René. Účinkují naši přední instrumentalisté Libor Mihule, flétna, Josef Vaček, hoboj, Vladimír Hůlka, klarinet, Zdeněk Uher, lesní roh a Jindřich Svárovský, fagot.

Flétnista Libor Mihule, hoboista Josef Vaček, klarinetista Vladimír Hůlka, hornista Zdeněk Uher a fagotista Jindřich Svárovský přednesli svitu pro dechové kvinteto Dária Mioda Krb krále Reného.

Zůstaneme ve zvuku stále komorním. Jistě nás potěší brilantně zahraný Bach na klavír, byť zastánci autenticity upřednostňují čembalo či kladívkový klavír. Ruský pianista Andrej Gavrilov je známý zastánce interpretace baroka na novodobý nástroj, který dokáže odhalit, byť to není vyžadováno, mnohem širší výrazovou škálu než zmíněné instrumenty autentické. Ze slavné sbírky francouzských svit Johanna Sebastiana Bacha vybíráme v podání Andreje Gavrilova svitu číslo 5 G-dur.

0: To byla pátá francouzská svita G-dur Johanna Sebastiana Bacha. Na klavír hrál Andrej Gavrilov.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sedmou symfonii D-moll Antonína Dvořáka uvádíme na naší stanici Český rozhlas D-dur poměrně často. Jedná se o reprezentační díl české národní hudby, jež se plně vyrovná nejlepším skladbám tohoto žánru ve světovém měřítku. Dnes jejím prostřednictvím zavzpomínáme na zajímavou událost, jež v roce 1963 prolétla světovými médii a přinesla nám velkou radost. V prestižní Mitropoulosově dirigentské soutěži v New Yorku zvítězil, ještě společně s mladým Claudiem Abbádem, náš Zdeněk Košler. Sympatický mladý muž dostal na základě tohoto úspěchu tehdy okamžitě nabídku natočit u nás poprvé ve stereofonii právě tuto Dvořákovu sedmou symfonii. Jde tedy o snímek památný, který co do své umělecké hodnoty obstojí dodnes. Tak tedy Dvořákova symfonie číslo 7 D-moll v provedení České filharmonie a mladého vítěze Mitropoulosovy soutěže Zdeňka Košlera.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, srdečně vás zvuk poslechu hudby našich a světových skladatelů. Jmenuji se Bohuslav Vítek a dovoluji si vám nabídnout tato díla. Valčíky Johannesa Brahmse, symfonickou fantazii Petra Iljiče Čajkovského Bouře, sonátu pro dva klavíry a bicí nástroje Béli Bartóka, symfonii S-dur Antonína Reichy, tři věty z baletu Petruška, ale v úpravě pro klavír od Igora Stravinského, koncert pro dva klavíry číslo 2 S-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho a konečně symfonii číslo 4 romantickou Antona Brucknera. Začneme hudbou velmi pohodovou, ba některými skladbami i velmi populární. Německý skladatel Johannes Brahms byl nejen mistrem velkých symfonií, koncertů a komorních skladeb, ale proslavil se i díly drobnějšími. Asi nejpopulárnějšími z nich jsou uherské tance. Avšak velmi půvabný je i jeho cyklus Valčíky. Zvláště jeden z nich, Valčík A-dur číslo 15, získal velkou oblibu po celém světě. Poslechněte si celý cyklus. Na klavír hraje Matthias Kirschner-Reit.

0: Matias Kirchnereit hrál valčíky Johannesa Brahmse, skladatelovo dílo 39.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jedno z nejsugestivnějších děl velkého symfonického repertoáru. Fantazie předehra bouře Petra Iliče Čajkovského podle hry Williama Shakespearea. I provedení bude velmi sugestivní. Státní akademický orchestr někdejšího Sovětského svazu řídí Jevgenij Světlanov.

0: Státní akademický symfonický orchestr, řízený Evgeniem Světlanovem, hrál fantazii předehru Petra Iljiče Čajkovského Bouře, komponovanou podle stejnojmenné hry Williama Shakespearea.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A nyní jedno z nejzajímavějších a nejpůsobivějších děl 20. století. Sonáta pro dva klavíry a bicí nástroje Bély Bartóka. Nahrávka je exhibicí dvou klavíristů, kteří kdysi velmi často společně vystupovali jako klavírní duo. Peter Topercer a Marian Lapšanský. Na bicí nástroje hrají Václav Mazáček a Jiří Svoboda.

0: To byla sonáta pro dva klavíry a bicí nástroje Bély Bartolka. Na klavír hráli Peter Topercer a Marian Lapšanský. Na bicí Václav Mazáček a Jiří Svoboda.
1: Český rozhlas D-dur.
0: U mikrofonu je stále váš dnešní průvodce Bohuslav Vítek. Nyní nahlédneme do oblasti českého hudebního klasicismu. Z dlouhé řady symfonií Antonína Reichy si největší popularitu stále zachovává symfonie S-dur. Důkazem popularity mezinárodní je i naše nahrávka. Symfonický orchestr města Wuppertal řídí známý německý dirigent a muzikolog Peter Gülke.

0: To byla symfonie Es-dur Antonína Reichy. Symfonický orchestr z Wuppertalu řídil Peter Gülke.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Hudba baletní pantomimy Petruška od Igora Stravinského se stále těší velké oblibě. Známa je ovšem především z původní orchestrální verze. Skladatel však později sestavil třídílnou svitu pro klavír s názvem Petruška, tři věty z baletu. O tom, jak je krkolomně náročná, nás nyní přesvědčí skvělý Maurizio Pollini.

A opět zde máme dílo pro dva solové klavíry. Tentokrát však zde nepůjde o novodobější tvorbu, ale o typické koncertantní dílo doby romantické. Uslyšíme koncert pro dva klavíry a zdur Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Hraje duo Genova a Dimitrov, Měchovský rozhlasový orchestr řídí Ulf Schirmer.

0: Duo Genova a Dimitrov a Mnichovský rozhlasový orchestr řízený Ulfem Schirmerem hráli koncert pro dva klavíry a zdur Felixe Mendelssohna Bartholdyho.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Následující rozsáhlé dílo bude mimořádné nejen svou mistrovskou kompoziční výstavbou, ale i provedením. K nejslavnějším symfoniím z jejich celkové devítidílné řady Antona Brucknera patří nejspíše symfonie číslo 4. Už sama svým názvem romantická se hlásí k tomuto období. V 50. letech, kdy náš suprafon budoval svůj poválečný archiv, pozval k její nahrávce předního německého dirigenta moravského původu France Konvičního. Tato nahrávka Brucknerovy 4. symfonie je zároveň skvělou vizitkou tehdejší úrovně České filharmonie.

0: Připraven je malý pozdrav od velkého Hendla a pro baroko tak typický svítivý zvuk zobcové flétny. Tady je část ze sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur v podání členů The Cambridge Music. Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.

Víte, kdo vymyslel originální, de facto volnou formu klavírní fantazijní miniatury a nazval ji nocturnem? Hudební badatelé jsou přesvědčeni, že poprvé tento termín pro své dílo použil irský klavírista a skladatel John Field, a to během svého pobytu v Rusku, kterého okouzlilo. Svá první tři nocturna vydal už v roce 1812. Celkem je autorem 18 nocturen. Je to úžasný barevný klavírní svět, do nějž nás teď nechá nahlédnout britský interpret Benjamin Frith, hrající Fieldovo nocturno číslo 3 Azdur.

Cyklus Old American Songs, staré americké písně, zkomponoval americký skladatel 20. století Aaron Copland. V roce 1950 první pětici písní, o dva roky později druhou. V té první byly prvními interprety Britové, tenorista Peter Pierce a u klavíru seděl Benjamin Britten. Texty našel Copland v Harrisově sbírce americké poezie a my si vybereme v Coplandově zhudebnění báseň Koupil jsem si kočku, I bought me a cat, ve verzi pro mezzosoprán a orchestr v nahrávce Frederiky von Stade a Utahského symfonického orchestru s dirigentem Josephem Silversteinem.

0: my cat says, visualize me!
1: Klasika na dosah na stanici D-dur.
2: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
1: Se stručným komentářem.

0: Symfonie je skladba pro orchestr, obvykle čtyřvětá, někdy jen třívětá. První věta bývá v sonátové formě, následuje odlehčené skerco a věta pomalá, vše uzavře virtuózní finále. Od Haydnových dob symfonie postupně nabývala na délce a významu. Dnes ji chápeme jako obdobu románu, tedy jako rozsáhlé dílo přinášející silné umělecké hodnoty.
1: Šestnáct let bylo Wolfgangu Amadeovi Mozartovi, když v rodném Salzburku zkomponoval svou symfonii číslo 16 C-dur. Ač komponována pro dva hoboje, dva lesní rohy a smyčce, ve druhé větě třívěté symfonie dechy vůbec nehrají a prostor tak mají pouze smyčcové nástroje. Poslechněme si ono Andante Grazioso v nahrávce souboru The English Concert, který vede Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. A teď je tu vůbec první symfonické dílo německého romantického skladatele Roberta Schumanna, do té doby proslulého svými klavírními díly a písněmi. Do své symfonie číslo 1, Jarní, vložil 30-letý a čerstvě ženatý skladatel tolik energie a entuziasmu, že se o ní dodnes hovoří jako o jeho nejradostnějším a nejšťastnějším dílu. Poslechněme si teď první větu Schumannovy první symfonie s jásavou fanfárou v úvodu, tak, jak ji hrají berlínští filharmonikové s dirigentem Jamesem Levinem.

Georg Friedrich Händel, první věta z koncertu pro harfu a orchestr B-dur, opus 4 číslo 6. Hraje Ursula Holliger, The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: V době začátku 19. století, o níž někdy hovoříme jako o Biedermeieru, kdy stál klavír snad v každém šlechtickém salonu a hlavně ve většině měšťanských domácností, byl doslova hlad po příhodném repertoáru. A tak skladatelé chrlili klavírní miniatury nejrozmanitějších druhů a názvů, také písně pro zpěv s klavírním doprovodem a také třeba písně beze slov. Toto je jedna z mnohých od Felixe Mendelssohna Bartholdyho v tónině A-dur Andante Grazioso a u klavíru Walter Gieseking.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. V létě roku 1917 pobýval 26-letý Sergej Prokofjev na chatě, kde neměl k dispozici klavír. Nemohl tak pokračovat ve svém oblíbeném hledání nezvyklých souzvuků. A tak si prý řekl, že napíše malou symfonii, a to tak, jak by ji napsal Haydn, kdyby se dožil dnešních dnů. Obsazení orchestru je haydnovské, stopáž odpovídá Haydnovi. Prokofjev, buřič a novátor, v sobě své modernistické výboje potlačil a vzniklo dílo, které slavilo okamžitý úspěch a mimořádně populární je dodnes. Klasická symfonie. Samozřejmě nelze zapřít, že ji psal autor 20. století, ale nelze ji upřít ony požadované haydnovské parametry. Zkrátka zde, v onom létě válečného roku 1917, se u Prokofjeva narodil neoklasicismus. Na místě třetí věty postavil Prokofjev místo klasického menuetu barokní gavotu, kterou o mnoho let později použil v baletu Romeo a Julie. A nám ji teď zahraje Česká filharmonie se Zdeňkem Košlerem.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Před námi je pár minut s duchovní hudbou starého blámského mistra Orlanda de Lasso, který patřil k nejznámějším skladatelům 16. století. Jeho díla nalézáme po staletích v knihovnách, v starých tiscích i četných opisech po celé Evropě, od severu po jih. Lasso se věnoval všem tehdejším formám hudby, světské i duchovní, a právě z této oblasti je i moteto Tristis est anima mea, v němž Orlando de Lasso zhudebňuje jedna z posledních slov Krista v Getsemanské zahradě. Smutná je duše má k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou. Zpívá nizozemský komorní sbor.

Jeho kariéra byla přímo zářivá. V blízkosti anglického královského dvora se jako hudebník pohyboval prakticky od dětství. Ve 20 už byl hlavním varhaníkem slovutné Westminsterské katedrály. Henry Purcell, mistr raného anglického baroka, dodnes ale řazený k prvním anglickým skladatelům všech dob. Můžeme jen litovat, že mu bylo dopřáno toliko 36 let života. Přesto toho stihl mnoho a mnoho krásného, třeba takovou sonátu číslo 11 F-moll, již nám příhodně zahraje The Purcell Quartet.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Figara z prvního dějství opery Figarova svatba. Zpívá Samuel Remy, londýnský filharmonický orchestr, řídí Sir George Scholty.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Klasika na dosah.
0: Na stanici Český rozhlas D-dur.
1: Do rudolfínské Prahy míříme teď za Karlem Leutonem, vlámským varhaníkem a skladatelem, který ovšem strávil většinu života ve službách habsburských císařů. Nejprve u Maximiliána II. Ve Vídni a pak u Rudolfa II., který dvůr přenesl do Prahy. A Karl Leuton u nás jako dvorní varhaník a dvorní skladatel strávil 40 let a v Praze i zemřel. Vybíráme z jeho díla Credo, vyznání víry, ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II., prosmíšený sbor a varhany. Zpívá sbor Fraternitas Literatorum, na varhany hraje Martin Horina.

Do roku 1875 žil Gustav Mahler v Jihlavě. O 5 let později nastoupil svou dirigentskou dráhu, která ho vedla z Lublaně přes Olomouc do Prahy a do Lipska a do Budapešti, Hamburku, aby nakonec získal post z nejprestižnějších ve Vídni jako umělecký ředitel Vídeňské státní opery a šéf dirigent vídeňských filharmoniků. Ale my se s druhou symfonií Gustava Mahlera v tónině C-moll vrátíme do lipského, respektive budapeštského období, do konce 80. a začátku 90. let 19. století, kdy vznikala pětivětá kompozice pro soprán, alt, sbor a velký orchestr. Symfonie později nazvaná Skříšení. Sám Mahler byl prý k napsání inspirován, když na pohřbu svého přítele Hanse von Billowa slyšel z kůru zpívat jakoby andělský sbor. Druhá věta symfonie je klidný a půvabný Ländler, německý tanec v třídobém metru, a do Mahlerovy druhé symfonie nám s ním dají nahlédnout Bostonský symfonický orchestr a dirigent Seiji Ozawa.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Johann Heinrich Schmelzer, rakouský mistr, narozený někdy kolem roku 1620, proslul jako houslista, jeden z nejlepších té doby. Také jako schopný varhaník a úspěšný skladatel, který se vypracoval až na dvorního kapelníka, prvního neitalského v kapele habsburského císaře Leopolda I. Žel bohu, té funkce si užil jen několik měsíců. V roce 1680 podlehl morové epidemii, a to u nás v Praze. Poslyšte z tvorby Johanna Heinricha Schmelzera Půvabný tanec pastýřů a nymf, Balletto di Pastorie Ninfe, pro dvoje housle, dvě violy a basso continuo. Hraje Freiburger Barock Consort.

Karl Philipp Emanuel Bach byl nejtalentovanější z Bachových synů. Patřil k těm, kteří se zasloužili o vznik nového hudebního stylu, klasicismu, aniž by zcela zavrhnul otcovu polyfonii. Toto je úvodní sbor z jeho Markových paší pod taktovkou Helmuta Rillinga.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Ferenc Liszt a jeho transkripce sboru Přadelen z Wagnerovy opery Bludný Holanděn hraje George Bolette.

Georga Friedricha Händla považují za svého barokního velikána jak Němci, protože tam se ve stejném roce jako Bach 1685 narodil, tak Angličané, protože posledních více než 30 let svého života prožil jako britský občan, dvorní hudebník někdejšího hanoverského kurfiřta a pozdějšího anglického krále Jiřího I. Kromě vlivu německého i anglického připočtěme díky pobytům v Itálii ještě italskou zpěvnost a jasnost a máme obrázek mistra, jehož barevná tvorba dodnes vzbuzuje úžas. Následující tóny doprovázely královskou plavbu po Temži, proto vodní hudba. Ze tří Händlových svit k té příjemné příležitosti nahlédneme do té třetí, jejíž první část, půvabný menuet, hraje Britská akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem v čele.

Josef Mysliveček, árie krétského krále Líkida z opery Olympiáde. Zpívá Filip Jaruský, řídí Václav Lux.

Gioachino Rossini se zhruba polovinu života věnoval psaní oper, druhou pak jídlu a vaření. Díky operám se stal velmi bohatým, takže jeho kuchařské recepty pracují ve velkém s kaviárem a lanýži jako se základními potravinami. Základními surovinami jeho komických oper jsou pak pěvecká virtuozita ve stylu bel canto, chytlavé melodie a spousta legrace. K většině oper patří brilantní orchestrální předehry, které se staly velmi úspěšnými koncertními kusy. Rossini psal i vážné opery, už ne tak úspěšně, a Beethoven mu prý při osobním setkání kolegiálně doporučil, aby se raději věnoval těm svým lazebníkům sevilským.

Maren Maré byl synem ševce. Na violu da gamba se u slavného Saint-Colomba prý naučil hrát tak rychle, že mu učitel po 6 měsících řekl, že už ho nemá co naučit. Hrál pak v orchestru pařížské opery a jeho věhlas stoupal. Nejprve jako oslnivého virtuóza, posléze i skladatele. A právě jako skladatele si Maréze připomeneme i teď skladbou Le Fête Champêtre, venkovská slavnost, pro housle, violu da gamba a čembalo. Zahraje nám trio Sonnerie.

Jednou z nejznámějších melodií Johannesa Brahmse je jeho ukolébavka, při níž usíná nejedno miminko, protože je nejčastější melodií hrajících hraček. Ve skutečnosti ona Wiegenlied, tedy ukolébavka, pochází z Brahmsova cyklu 5 písní pro hlas a klavír na slova známé sbírky Chlapců v kouzelný roh. Nám Brahmsovou ukolébavku zaspívá velká italská sopranistka, o níž Toscanini hovořil jako o andělském hlasu, Renata Tebaldi. Nový filharmonický orchestr vede Anton Guadagno.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Ivan Moravec zahraje Chopinovu etídu číslo 1 Asdur z opusu 25.

katalogu Vivaldiho děl, jichž je přes 800, najdeme 500 koncertů pro solové nástroje a jejich kombinace. A mezi nimi 2 dvojkoncerty pro lesní rohy a doprovod. Jako většina ostatních koncertů jsou to 3větá díla, rychlá věta, pomalá věta a opět rychlá a poměrně krátká díla, v celku tak kolem 9 minut. I do nich ale barokní mistr dokázal vetknout krásnou a zejména v krajních větách svěží, energickou, temperamentní hudbu. Tim Kalster a Stephen Stirling mají v rukách lesní rohy, hraje s nimi City of London Baroque Symphonia a zní finální věta dvojkoncertu pro 2 lesní rohy, smyčce a basso continuo F-dur.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Nahlédněme spolu do vrcholného díla Bohuslava Martinů, jeho poslední symfonie, označované někdy číslem 6, ale také, jak o ní hovořil i sám skladatel, symfonické fantazie. Jsme na počátku 50. let, kdy Martinů pobýval v Americe, symfonie je z roku 1953. O dva roky později byla v Bostonu provedena, dirigoval Charles Minch, pro nějž Martinů dílo komponoval. A ten rok získala cenu Sdružení kritiků za nejlepší orchestrální skladbu roku. Její úspěch byl pro sklonek skladatelova života velkou radostí. Pražská premiéra se uskutečnila v únoru 1956, tehdy hrála Česká filharmonie pod taktovkou Karla Ančerla. A titíž interpreti nám nyní hrají druhou větu Martinů symfonických fantazií.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Belmonta z prvního dějství opery Únos ze Serailu. Zpívá Plácido Domingo, mnichovský rozhlasový orchestr řídí Eugene Cohn.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: První symfonie je Schumannovou první symfonickou skladbou vůbec. Napsal ji v 31 letech. Přiměla ho k tomu jeho žena Klára a dodnes existuje tak trochu pochybnost, jestli udělala dobře. Schumannovou doménou byla a zůstala tvorba klavírní a písňová. Přesto je skladba jímavá, zejména v první větě, v níž se pomalu probouzí příroda ze zimního spánku. První věta ze symfonie číslo 1 B-dur opus 38 jarní. Orchestr revoluční a romantický řídí Sir John Eliot Gardiner.

Jákob Handl Galus byl skladatelem slovinského původu, který v čase vlády habsburského císaře Maximiliána II. Vstoupil do jeho služeb a později, když už z Prahy vládl Rudolf II., se i Galus dostal do Prahy a působil zde jako varhaník v kostele svatého Jana na Zábradlí. A hojně komponoval. Podepsán je mimo jiné pod asi 400 latinských motet, která byla vydána v několikadílné sbírce Opus Musicum. A také psal světské madrigaly, z nichž jeden je teď před námi. A snad potěší každého posluchače stanice D-dur, neboť říká Musica Noster Amor, hudba naší láskou. Madrigál Jakoba Handla Galuse zpívá Societas Incognitorum.

Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat. Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici. Johann Sebastian Bach a jeho slavná árie Schafe können sich weiden, čili ovce se mohou klidně pást, když mají dobrého pastýře, myšleno. Magdalena Kožená hraje muzika Florea.

Josef Haydn, druhá věta ze symfonie číslo 100 G-dur, vojenské. The Chamber Orchestra of Europe řídí Claudio Abbado.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Claudio Monteverdi byl završitel hudební renesance a iniciátor slohu barokního. Jeho žalm Cantate Domino zpívá sbor Westminsterské katedrály.

Angličan Jeremiah Clarke byl v 19. a po celou půlku 20. století neprávem ochuzen o autorství dvou přeslavných kusů. Jeho Trumpet Voluntary a Trumpet Tune, které zní na leckteré svatbě, včetně těch královských v Británii, byly kvůli jednomu omylu připisovány Clarkovu současníkovi Henrymu Purcellovi. Byl to ale tento varhaník Winchesterské katedrály a posléze Regenschory svatopavelské katedrály v Londýně, který zkomponoval řadu děl a mezi nimi ony trubkové klenoty. My si vybereme část svity pro trubku a orchestr od Jeremiah Clarka, pochod a menuet, ve skvostném podání Johna Wallise, jeho souboru The Wallis Collection a anglického smyčcového orchestru.

V roce 1894 byl Antonín Dvořák na vrcholu sil i světové popularity, vážený profesor newyorské konzervatoře, mistr, jehož umění se klanil doslova celý hudební svět. Dva měsíce poté, co Dvořák zažil největší triumf své kariéry, premiéru Novosvětské symfonie, složil pětivětou svitu pro klavír A-dur. Jakoby se chtěl k intimitě sólového klavíru uchýlit, aby si odpočinul od vší té hektičnosti a vzruchu kolem něj. Každá z pěti vět je charakterově jiná, slavnostní úvod, živé skerco, lyrické nocturno a efektní závěr. A na místě třetí věty rondo, jehož hlavní téma připomíná polonézu nebo také Dvořákovu oblíbenou sousedskou. Třetí větu ze svity A-dur hraje Radoslav Kvapil.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Leoš Janáček po zarostlém chodníčku a část Naše večery hraje Jan Jiraský.

Beethovenovi bylo něco málo přes 30, když zkomponoval svou druhou symfonii. Začal už sice pociťovat problémy se zhoršujícím se sluchem, ale během svého léčebného pobytu v Heiligenstadtu uvěřil, že se vše v dobré obrátí. A do symfonie D-dur vložil velikou energii, radost, naději. Ostatně způsobila to jistě i milá mladá dáma Giulietta Guicciardi, jež skladatele mimořádně okouzlila. Možná měl její půvabný obrázek před sebou, když komponoval druhou volnou větu, melodický skvost. Nechme teď stranou fakt, že vztah s koketní Julietou neměl dlouhého trvání a hluchota se dále horšila. Teď vstupme do toho slunného a naděje plného období s tou krásnou druhou větou druhé symfonie. Toto je nahrávka berlínských filharmoniků a Leonarda Bernsteina.

Když v roce 1901 zemřel Giuseppe Verdi, zúčastnilo se jeho pohřbu 200 tisíc lidí. 900 hlavý sbor zařízení legendárního Artura Toscaniniho zaspíval Va pensiero sull'ali dorate, leť myšlenko na zlatých křídlech. Nejen přeslavný sbor židů z opery Nabucco, ale také jakýsi nepsaný hymnus osvobozené a sjednocené Itálie, již Verdi tolik podporoval. I my si tou slavnou melodií připomeneme Verdiho operu, o níž později prohlašoval, že teprve jí, Nabuccem, začala jeho umělecká dráha. Zpracování starozákonního příběhu o babylonském králi Nabuchodonozorovi a židech v babylonském zajetí totiž 29-letého Verdiho přes noc proslavilo. Tak tady je onen zpěv Va pensiero, sbor a orchestr vídeňské státní opery Lamberto Gardelli.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Hudební baroko se kromě jiných typických vlastností vyznačovalo ještě jednou, totiž autorskou tolerancí. Myslíme tím tu skutečnost, že skladatelé si půjčovali, přebírali témata svých kolegů a psali na ně tu svůj vlastní ricercar, tu fantazii či fugu. Tento způsob se projevuje i později, od klasicismu až po současnost, ve formě variací na téma toho či onoho skladatele.
2: Ovšem, nebylo to vždycky jenom téma, ale někdy i celé skladby, které si kolegové komponisti půjčovali k vlastnímu znovu zpracování. Jeden ze známých příkladů je patrně poslední dokončená skladba Jana Dismase Zelenky Salve Regina pro smíšený sbor Dva hoboje, dvoje housle, violu a basso continuo, pravděpodobně z roku 1730. Její původní podoba je však asi o 100 let starší. Je to varhaní ricercare dopoil credo zemše in dominicis infra annum, vydaná ve sbírce Fiori Musicali roku 1635 skladatele Girolama Frescobaldiho.

Slyšeli jsme druhý díl Ricercaru Girolama Frescobaldiho. Porovnejme jej se stejnou částí ve sborové verzi Zelenkově. Základní struktura zůstane stejná. Uslyšíme však další přidané imitující hlasy, tím i bohatší harmonický průběh. A v závěrečných taktech jde pak Zelenka modernější cestou než jeho vzor.

0: Jedním z největších mistrů těchto převleků byl zcela určitě Johann Sebastian Bach, a to jak u vlastních, tak i cizích partitur. Ponechme stranou takové příklady, jako je jeho varhaní fuga D-moll, která je zcela totožná s fugou G-moll ze sonáty pro sólové housle a další podobné analogie. Podívejme se na jednu kapitolu Bachova Lipského, tedy posledního tvůrčího období, na jeho čembalové koncerty. Je jich celkem 13. 7 pro jedno čembalo a orchestr, 3 pro 2 čembala, 2 pro 3 a 1 pro 4 čembala a s výjimkou jednoho mají všechny svůj předobraz v dřívějších skladbách, povětšinou houslových koncertech.
1: Jedním z hlavních impulzů k jejich vzniku byly koncerty, které velmi pravidelně pořádalo v místní oblíbené cukrárně pana Gottfrieda Zimmermana Collegium Musicum. To bylo sdružení profesionálních hudebníků a studentů, které v Lipsku působilo už od roku 1702, kdy je založil Georg Philipp Telemann. Ten zde působil jako varhaník a skladatel předtím, než roku 1704 přesídil do Sorau, pak do Eisenachu a konečně do Hamburku. Na jeho místo nastoupil pak ve 20. letech Johann Sebastian, který byl s Telemannem v dobrém přátelském vztahu. Telemann byl dokonce kmotrem Karla Filipa Emanuela a stál v čele kolegia téměř 20 let. Za tu dobu zde provedl též mnoho svých skladeb a v nich vystoupili jako solisté jeho synové, jeho žáci i on sám. Jednou z partitur pro kolegium byl též koncert F-dur pro čembalo, dva hoboje a smyčce. Jehož původní znění naši milí posluchači zcela jistě znají, ale trochu jinak.

Takže koncert G-dur pro solové housle, dvě zobcové flétny, smyčce a continuo, který později Bachův vykladač a životopisec Filip Spitta označí jako čtvrtý ze šesti takzvaných braniborských koncertů, jste jistě všichni poznali. Připomeňme jen, že byly komponovány v Ketenu v letech 1720 až 21 a byly věnovány Christianu Ludvíkovi, markraběti braniborskému. O 10 let později přepracoval Bach toto koncerto Grosso na jinou koncertantní skladbu, v níž z původní koncepce ponechal obě flétny a smyčcový orchestr. Solový part houslí však zcela nahradil čembalem, které přibírá navíc částečně part původního kontinua a místy i part obou solových fléten. A celá třívětá skladba je transponována o tón níž, tedy do F-dur. Poslechněme si teď tutéž část první věty, ale v podobě koncertu pro čembalo podle Bachova seznamu skladeb číslo 1050.

poněkud zvláštními cestami asi vznikl další poměrně málo známý koncert E-dur podle Bachova seznamu číslo 1053. Podkladem obou jeho krajních věd jsou totiž doslovná znění vstupních symfonií ke kantátám číslo 169 a 49. V obou těchto rozsáhlých kantátových úvodech je velice nápadný a virtuózně uplatňovaný part varhaního diskantu, což je nejvyšší varhaní rejstřík. Ten Bach téměř doslovně převádí do sólového čembala a navíc jej obohacuje novými bravurními prvky. Zaposlouchejme se do části symfonie ke kantátě 49, napsané kolem roku 1726, v níž vedle výrazně exponovaných varhan se prosazuje i sólový hoboj.

O několik let později nahradí varhany sólové čembalo a z předehry k duchovní kantátě se stane finální věta sólového koncertu.

První věta tohoto koncertu je koncipována obdobně, a to z kantáty 169 a pomalá věta, i když už ne tak důsledně, z jedné altové árie z téže kantáty. V barokní hudbě najdeme celkem běžně koncertantní skladby pro dva, tři i více solových nástrojů, tedy tradiční koncerto grosso a pozdější koncerty. Ovšem Bachův koncert A-mol pro čtyři čembala a orchestr je svým obsazením opravdu poněkud neobvyklý a navíc jeho předobraz je koncert pro čtyři housle, ale od Antonia Vivaldiho. Byl původně napsán v H-mol, ale Bach jej s ohledem na menší tónový rozsah svých čembal transponoval o tón níž a také jej na mnoha místech vybavil komplikovanější harmonickou strukturou. A samozřejmě přizpůsobil houslově koncipované party Vivaldiho nástrojovým možnostem a specifičnosti čembalové sazby. Uslyšíme teď typické vivaldiovské smyčcové allegro v historické nahrávce, kterou připravil Yehudi Menuhin.

0: Slyšeli jsme třetí větu koncertu H-moll pro čtvery housle Antonia Vivaldiho. Tento koncert je jedním ze 12, které tvoří řadu nazvanou Lestro Armonico. Bach Vivaldiho díla znal a velice si jich vážil. 13 jeho houslových koncertů různě zpracoval, tedy nikoli parafrázoval, včetně několika transkripcí pro solové varhany. Koncert pro čtyři čembala nese zřetelně rysy obou skladatelských individualit. Lehkost a hravost Vivaldiho, někdy bychom ji dokonce nazvali až jakousi improvizačností, a úžasnou schopnost polyfonního myšlení a bohatost harmonického proudu Bachova, který tehdejšímu publiku připadal značně složitý, což mu také mnozí doboví kritikové vytýkali.
1: Pane profesore, a co říkají dnešní kritikové na Bachovo počínání, jímž si zjednodušoval práci, přepisoval své vlastní, dokonce i cizí skladby?
0: Tak já si myslím, že tady nejde o to něco mu vytýkat, protože Bach se zmocnil té myšlenkové nebo hudební fráze a zpracoval ji zcela jinak. To uvidíme nakonec u toho Vivaldiho třeba, jak úplně jinak oblékne ten motivický materiál do těch čtyř čembal. Tam nejde o to ani o krádež, ani o něco podobného, tam prostě jde o to, že si použije určitou myšlenku a zpracuje ji zcela jiným způsobem.
1: Poslechněme si tedy ještě jednou Vivaldiho, řekněme, příběh čtyř houslí, jak jej roku 1734 převyprávěli čtyři čembalisté. Johann Sebastian, Wilhelm Friedemann a Karl Philipp Emanuel Bachové a mistrův žák Johann Wilhelm Krebs.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Čeká nás mimořádný blok, který bude patřit Wagnerovskému festivalu v Bayreuthu. Ten měl svůj první ročník v roce 1876, v roce 2026 tedy slaví 150 let od svého založení. Připomeneme si festival několika Wagnerovskými sbory v podání sboru bayreuthských slavnostních her a pak také dvěma dějstvími. Prvním dějstvím z Tristana a druhým dějstvím z Parsifala, z opery, která byla přímo pro Bayreuth napsaná. A nakonec zazní Beethovenova 9. symfonie. Právě tuto symfonii provedl v Bayreuthu Richard Wagner osobně, když byl položen základní kámen bayreuthského divadla, a 9. bývá opakovaně uváděna při slavnostních příležitostech také uprostřed bayreuthského festivalu. A my si připomeneme historickou nahrávku, kterou byl v roce 1951 festival po válce otevřen. První část našeho setkání s Wagnerem bude patřit sborům z oper Bludný Holanďan, Tannhäuser a Lohengrin. Nejprve to budou tři sbory z opery Bludný Holanďan, tedy sbory námořníků a pak sbor dívek. Zpívá sbor bayreuthských slavnostních her a hraje orchestr bayreuthských slavnostních her pod taktovkou Wilhelma Pice, což byl legendární sbormistr.

To byly tři sbory z opery Bludný Holanděn Richarda Wagnera, tak jak je nastudoval sbor a orchestr Bayreuthského festivalu. Bludný Holanděn se do kánonu bayreuthských oper dostal jako poslední a připomeňme, že první bayreuthskou sentou byla na počátku 20. století Emma Destinová. Nás teď čekají tři sbory z opery Tannhäuser. Nejprve slavný sbor, kdy se uvítání hosté na hradu Wartburg, a potom také sbory v závěrečném třetím dějství. Zpívá opět sbor bayreuthských slavnostních her pod taktovkou sbormistra Wilhelma Pitze.

To byly sbory z opery Tannhäuser Richarda Wagnera, tak jak je přednesl sbor bayreuthských slavnostních her za doprovodu orchestru bayreuthských slavnostních her pod taktovkou Wilhelma Pice. A poslední sbor z Wagnerových oper bude ten nejslavnější, bude to svatební sbor z třetího dějství opery Lohengrin. Interpreti zůstávají stejní.

si se zařadila do kánonu oper, které jsou uváděny také v Bayreuthu. Pravděpodobně nejproslulejší uvedení na Bayreuthském festivalu bylo tehdy, když Isoldu zpívala Birgit Nilsson a Tristana Wolfgang Windgassen. Tato nahrávka pod taktovkou Karla Béma patří do pomyslného zlatého fondu bayreuthských nahrávek, i když zaznamenal mnoho jiných nezapomenutelných pěveckých výkonů, například Isoldu Waltraut-Mayer. Nás tedy čeká první dějství nahrávky z roku 1966, kdy Wolfgang Windgassen bude zpívat Tristana, Birgit Nilsson Isoldu, Eberhard Wachter Kurvenala, Christa Ludwig Brangénu a Petr Schreier Mladého námořníka. Orchestr bayreuthských slavnostních her a sbor bayreuthských slavnostních her řídí Karl Böhm. Před námi je první dějství Wagnerova Tristana.

verschweig ich, was sie nicht fasst.

To znělo první dějství opery Tristana a Isolda Richarda Wagnera, zpívali Birgit Nilsson a Wolfgang Windgassen v titulních rolích, sbor a orchestr bayreuthských slavnostních her řídil Karl Böhm. A nás čeká připomenutí ještě jedné velmi slavné nahrávky z historie bayreuthského festivalu. V roce 1971 s ním začal spolupracovat francouzský skladatel a dirigent Pierre Boulez. Ten v roce 1976 nastudoval také takzvaný prsten století, čili tetralogii prsten Nibelungů v příležitosti z tého výročí její bayreuthské premiéry. My se ale vrátíme právě k Parsifalovi a poslechneme si jeho provedení této poslední Wagnerovy opery, která byla přímo pro Bayreuth komponována, přímo komponována jako slavnostní zasvěcovací hra, kterou má toto duchovní drama a zároveň opera posvětit prkna festivalového jeviště. Uslyšíme druhé dějství opery Parsifal Richarda Wagnera. V hlavních rolích zpívají James King Parsifala, Gwyneth Jones Kundry a Donald McIntyre, kouzelníka Klingzora. Dále zpívá sbor bayreuthských slavnostních her a hraje orchestr bayreuthských slavnostních her pod taktovkou Pierra Bouleze.

doznělo druhé dějství opery Parsifal Richarda Wagnera. Opery, která měla v roce 1882 premiéru přímo v divadle postaveném přímo pro Wagnerovy opery v Bayreuthu a 30 let se směl provozovat pouze tam. Toto byla nahrávka z roku 1971, kdy James King zpíval Parsifala a Gwyneth Jones Kundry. Orchestr bayreuthských slavnostních her řídil Pierre Boulez. A nás čeká návrat k významnému roku 1951, kdy byl bayreuthský festival po válce, víc jak 5 let po válce, znovu obnoven a účastnili se na tom nejlepší němečtí dirigenti. Čestná role provedení Beethovenovy 9. symfonie byla svěřena Wilhelmu Furtwänglerovi, pravděpodobně nejvýraznější postavě mezi německými dirigenty. Připomeňme, že Beethovenovou 9. v Bayreuthu provedl sám Richard Wagner ve chvíli, kdy byl poprvé položen základní kámen divadla v Bayreuthu a příležitostně se právě k 9. symfonii ve slavnostních okamžicích festival vrací. Ten přelomový okamžik poválečného znovuobnovení byl mimořádně slavnostní a svědčí o tom i čtveřice solistů Elisabeth Schwarzkopf, soprán, Elisabeth Hengen, alt, Hans Hopf, tenor a Otto Edelmann, bas. Zpívá samozřejmě sbor bayreuthských slavnostních her a také orchestr bayreuthských slavnostních her pod taktovkou Wilhelma Furtwänglera.

0: To byla Beethovenova 9. symfonie, tak jak zazněla na Bayreuthském festivalu při jeho znovu otevření po válce v roce 1951. Zpívali Elisabeth Schwarzkopf, Elisabeth Hengen, Hans Hopf a Otto Edelmann. Orchestr Bayreuthského festivalu a sbor Bayreuthského festivalu řídil Wilhelm Furtwängler. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Vítejte na digitálních vlnách Českého rozhlasu D-dur. Od mikrofonu vás zdraví a k poslechu našeho divadelního odpoledne vás zve hudební redaktor Libor Dřevikovský. Dnes v našem divadelním odpoledni zazní opera, drama Giocoso, žertovné drama, Wolfganga Amadea Mozarta, Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti. Takové jsou všechny, aneb Škola milenců, zkomponované na libretto Lorenza da Ponte. O vzniku této Mozartovy poslední komické opery z roku 1790 se nám nezachovalo příliš mnoho informací. Skladatelova osobní korespondence to nijak významně nekomentuje a da Ponteho memoáry, vydané o několik desítek let později, se rovněž o této opeře moc nezmiňují. Za nejpravděpodobnější možnost vzniku opery Così fan tutte vidí hudební historikové úspěch nového nastudování Mozartovy bufy Figarova svatba v roce 1789 ve Vídeňském dvorním divadle, který vyústil v objednávku na novou operu. Mozart s da Pontem tentokrát však zvolili velmi delikátní téma dotýkající se mezilidských vztahů, partnerské věrnosti žen a mužů, potažmo záměny partnerů. Traduje se legenda, že choulostivý námět prý navrhl sám císař Josef II. Podle skutečné události, k níž před časem došlo ve Vídni. Premiéra opery se udála ve Vídni 26. ledna 1790 v Burgtheatru. Cesta této poslední Mozartovy komické opery na světová operní jeviště nebyla jednoduchá právě pro její takzvaně nemorální téma. Celé rádoby morální 19. a zčásti ještě i 20. století si s ní příliš nevědělo rady, a to jak po stránce inscenační, tak i textové, neboť libretto je plné různých dost přímočarých narážek. Nicméně hudba, kterou na da Ponteho libretto Mozart vytvořil, se dokázala svojí hudebně dramatickou propracovaností jednotlivých postav a silou své geniality vždy prosadit. Dnes si na stanici Český rozhlas D-dur Mozartovu operu Così fan tutte poslechneme z digitálně remastrované nahrávky vzniklé v září roku 1962 v londýnském nahrávacím studiu Kingsway Hall v nastudování legendárního rakouského dirigenta a vyhlášeného mozartovského interpreta Karl Böhma, který si k realizaci přizval tehdejší evropské operní pěvecké hvězdy. Osoby a obsazení. Fiordiligi a Dorabella, sestry, dámy z Ferrari, Elisabeth Schwarzkopf a Christa Ludwig. Fernando a Guglielmo, důstojníci a jejich snoubenci, Alfredo Kraus a Giuseppe Taddei. Despina Komorná, Hans Steffek, Don Alfonso, starý filozof, Walter Berry. Zpívá a hraje Filharmonia Chorus a Filharmonia Orchestra. Řídí Karl Böhm. Děj opery se odehrává v Neapoli druhé poloviny 18. století. Synopse prvního dějství. Dva mladí důstojníci, Fernando a Guglielmo, se vsadí s Donem Alfonzem o věrnost svých snoubenek, sester Fiordiligi a Dorabelli. Sázka spočívá v tom, že oba budou plnit všechny příkazy Dona Alfonza a že přesto se nepodaří usvědčit jejich snoubenky z nevěry. Don Alfonso jim nařizuje, aby se s dívkami rozloučili a odjeli se svým plukem. V zápětí se s ním ale oba vracejí zpět v přestrojení za cizince z Albánie a snaží se svést si navzájem své snoubenky. Dívky však odolávají i přesto, že oba cizinci fingují sebevraždu z nešťastné lásky, ale v poslední chvíli jsou vzkříšeni služebnou Despínou, která je podplacena Donem Alfonzem a převlečena za lékaře. Ta pak Fiordiligi a Dorabelle ukládá, že musí pečovat o nemocné cizince, dokud se neuzdraví. Rekonvalescence obou mužů probíhá zdárně a v jejím průběhu najdou obě sestry v cizincích zalíbení a neodmítají jejich dvoření. Don Alfonso si mne ruce.

0: morti non son, ma poco men che morti.
1: E feriti?
0: No.
1: A

0: Na stanici Český rozhlas D-dur doznělo první dějství z opery Così fan tutte od Wolfganga Amadea Mozarta na libretto Lorenza da Ponte. Operu posloucháme z digitálně remastrované studiové nahrávky, vzniklé v Londýně v roce 1962 v nastudování rakouského dirigenta a vyhlášeného mozartovského interpreta Karla Böhma a s Elisabetou Schwarzkopf, Christou Ludwig, Alfredo Krausem, Giuseppem Tadejim, Hanou Štefek a Walterem Berrym v úlohách Fiordiligi, Dorabelli, Ferranda, Guglielma, Despini a Dona Alfonza za spoluúčasti sboru a orchestru Filharmonia. Zastavme se na chvíli u této Mozartovy poslední komické opery z pohledu italského historika Piera Melograniho, zachyceným v biografii vydané v roce 2006 a nazvané prostě Mozart životopis. Così fan tutte je opera zaměřená na křehkost lidských vztahů a v nejširším slova smyslu na zmatky, jež mohou zasáhnout do života každého z nás. Objevuje se názor, že tato opera jen popisuje jednu sázku, víceméně obscénní žert. Avšak stačí si poslechnout působivou hudbu, často plnou bolesti, abychom pochopili, že tomu tak není. Je to opět drama Giocoso, v němž lze klást důraz jak na hravý, tak na vážný prvek. Možná je tu více dramatu než hravosti. Žertovné a úsměvné momenty tu nechybí a Mozart je neustále ironický. Řídí se pravidly opery seria, takže zesměšňuje sám sebe, velkého autora opery Idomeneo. Nicméně ironii a úsměv stále doprovází určitý pocit hořkosti. Německý spisovatel a dramatik Wolfgang Hildesheimer ve svém biografickém eseji nazvaném Mozart napsal, že Così fan tutte, v doslovném překladu Tak to dělají všechny, před nás staví větší hádanku než všechny ostatní Mozartovy opery a název opery by mohl být právem změněn na Così fan tutti. Tak to dělají všichni, neboť nedostatek věrnosti ženských postav je morálními prohřešky mužů zcela překonáván. Nevíme, jak vídeňské publikum na Così fan tutte reagovalo po premiéře v lednu 1790, ale zdá se, že přijetí bylo poněkud vlažné. Opera mohla zapůsobit především svou nemorálností. Je plná poněkud nemravných dvojsmyslů a ve scéně sňatku Albánců, čili Ferranda a Guglielma v převlecích, s dámami z Ferrari, s jejich snoubenkami, se dokonce posmívá institutu manželství, když si sbor dovolí srovnávat nevěsty s plodnými slepicemi. Navíc během této svatby 3 ze 4 zhýralých přípitků doprovází nádherná hudba duchovního charakteru. Dnes sledujeme Così fan tutte svědomím, že zobrazuje společnost, od níž nás dělí 2 staletí. Ale tehdejší vídeňské publikum mohlo v představení poznávat samo sebe. Rodící se romantická citovost byla nelítostným poselstvím této opery zraněna. Uzavírá své zamyšlení v biografii Mozart životopis italský historik Piero Melograni. A nám nezbývá nic jiného, než se opět ponořit do nádherné hudby Mozartovy opery Così fan tutte, z níž nás čeká druhé dějství. A tu je jeho synopse. Postupem času Fiordiligi a Dorabella nakonec podlehnou naléhání albánských ctitelů a souhlasí se svatbou, kterou zosnoval Don Alfonso. Ta se má konat ve společném domě sester. Don Alfonso však během podpisu svatebních smluv přichází se zprávou, že se do města vrací vojsko a s ním i Ferrando a Guglielmo. Oba Albánci na oko prchají, ale ve skutečnosti se jdou jen zbavit svého kostýmu, aby se mohli vrátit ve své skutečné podobě v důstojnických uniformách. Zpočátku samozřejmě předstírají, že o svatbě nic nevědí a vítají se se svými snoubenkami, po chvíli se však podívají do komory, kde je ukrytá Despina v převleku notáře. Fiordiligi a Dorabella se snaží zachránit situaci tvrzením, že se ve skutečnosti jen jedná o kostým na ples, ale Despinu usvědčí manželská smlouva, která vypadne z kapsy jejího převleku. Oba muži svým snoubenkám vyčiní. Fiordiligi a Dorabella prosí své snoubence o odpuštění. Don Alfonso vybízí všechny čtyři milence, aby si z toho, co se odehrálo, vzali poučení.
1: Madame, tratar l'amore un bagatelle, le occasioni belle.